Neplakej, já už dnes se těším na návrat. Neplakej, neplakej. Píšu prstem na sklo, mám tě.